0: Pavídek z Zubaři.
1: Povídám, prosím vás, mě hrozně bolí tadyhle pravo nahoře sedmička. Doktor ho prohlídne a povídá, ježiš čověče, to je hřbitov, teda to je hrozný, jak dlouho jste nebyl u zubaře, on po asi 8 let, pane, teda to je kas, to musíme vyvrtat. A bude to bolet, bolet, tak vám dáme injekci, tak mu dají injekci, chlap sedí, ten mu to vrtá už asi 4 hodiny, povídá, prosím vás, jak dlouho to ještě bude trvat, a prosím vás, nebudete 8 let u zubaře, buďte trpělivý, až to opravím, vyvrtám, tak vám to zablombuju. Povídá, tak zase vrtá, zase 4 hodiny, a prosím vás, já už to nemůžu vydržet, to je strašně, to bolí a je to nepříjemný. Povídá, podívejte se, musím se dostat na nerv, až dostanu se na nerv, tak vám ho vyškubnu, pak vám tam dám hezky arzen, ten arzen vyndáme potom za 2 dny a pak vám to zablombujem, pa, na nerv? Ježišmarja, tak to jsme tady do rána, protože já mám nervy v prdeli.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
5: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

smrdu jak houby čárny. Dětská jim roba stále z lepoků zubrání k sázi strany márny. Kontrolci najebaný každý den v šenku. Pangardi zasoplený běhají do noci venku. Týpek na lavičkách chce kůrovat tu svou frenku. Cigány upina zas dneska hrajou. Zas buje bitka bratku, tak se u nás věci majou. Durezané

0: Jura s Janem tak sa chodili navštevovať a včiel ten Jura došel, byl z Kostica do Lanžota k Janovi. Vždycky měli zvykem, že vždycky seděli pod zeleným čbánek nejakého dobrého vínečka, si vykládali a tož ten Jura k tému Janovi došel a tož tak sedí pod zeleným, sluniečko svieti, pohárku přibývá, naraz rozletí se dverca od chlévka, vyběhne prasa. To by nebylo nic jako divné, jenomže, jak on měl vybetonované ty chodníčky po ten dvorku, tak to prase tak divně klapalo. Ten Jura hledí a vidí, že to prasátko nemá tady ty kotky a jenom také dřevěné protézky na všech těch nožkách. Ten na to hledě říká, Ježíš Maria, Jane, co se stalo, to ti spadlo do sekačky? Ale kde? Myslíš, že kvůli trochu drkotiny budu zabývat celé prasa?
1: Maximálně fajn. To je Crazy Radio.

neznamená být šílený, neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 26. července patří svátek jménu Anna, které má hluboké kořeny v hebrejštině a znamená milost či laskavost. Všem nositelkám tohoto krásného jména přejeme jen to nejlepší a příjemné prožití svátečního dne.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: sám zaplatí za poslední svoje peníze zájezd do Ameriky a přijde do restaurace, objedná si polívku a teď po ní vrchní takhle přinese a od protějšího stolu vstane černoch a rozepne si kalhoty, takhle si mu vymáchá v té polívce a zase si jde sednout a šumí, tak zavolá vrchního a říká, ty znáješ pačemu garila? Smačila svoje jajce v mojem supi? On říká, ale já jsem tady týden, já nevím, ale já vám zavolám šatnáře, jo, ten je tady díl. Přijde šatnář a on mu říká, ty znáš, pačemu garila smačila své jajce v mojem supi? On říká, hlejte, já jsem tady rok, jo, ale kdo je tady ještě díl teda, tak to je provozní, já vám ho teda zavolám, tak přijde provozní a on zase, ty znáš, pačemu garila smačila své jajce v mojem supi? On říká, ne, já to koupil nedávno ten hotel, ale za původního majitele byl tady ještě kapelník, jo, tak přijde kapelník v litrový sako, kytaru na krku a on na něj, ty znáš, pačemu garila smačila své jajce v mojem supi? A on, pačemu garila smačila.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.
3: Hey, yo. You don't have to love me. You don't even have to like me. But you will respect me.

0: odbyla 16:00.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. To je Crazy Radio.
3: Hrajeme
1: další pecky.
4: Crazy Radio.
5: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Crazy Radio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
6: Satisfied.

0: Dva kamarádi se hádají, kdo má ošklivější ženu. Povídá, ty máš ošklivou ženu? Povídá, tak o 500. A tak jeden. Tak se jenom u taxika, přijedou na nějaký venkov, povídá, teď dávej bacha, musíš si vzít holinky, vole. Tak přijdou, povídá, Máňo, pojď sem. Objeví se příšerná, otřesná ženská, říká, pojď sem, pokaž se, tak tohle je moje žena. Povídá, tomuhle říkáš ošklivá žena? Tak tohle je proti týmí šípková růženka. Pá, tak jedem, tak jedou, jedou asi 50 kilometrů, přijedou do příšerný vesnice. Pá, teď dávej bacha, to si ale musíme vzít ty vysoký gumáky a rukavice. Tak přijdou normálně do chlíva, povídá, vem si vidle, odházej takhle hnůj. On nadzvedne víko od kanálu, pá, Máňo, vylez. A z kanálu se ozve,
1: Jardo, mám si vzít masku, povídá, hovno, dneska žádnej sex nebude, ať jenom chci ukázat kamarádovi.
2: Crazy Radio.
3: Minimum info.
4: Maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
5: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
6: Jdou dva opilci po kolejích a jeden unaveně poznamená. To jsou ale dlouhý schody. A druhej na to, to by mi zase tak nevadilo, ale to zábradlí je strašně nízko.

neznamená být šílený, neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč ženy rády používají vibrátory? Protože konečně mají někoho, kdo poslouchá jejich rozkazy a nesnaží se je souložit.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 26. července patří svátek jménu Anna, které má hluboké kořeny v hebrejštině a znamená milost či laskavost. Všem nositelkám tohoto krásného jména přejeme jen to nejlepší a příjemné prožití svátečního dne.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Crazy Radio. Odbyla 7. hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Malej kon přijde domů a povídá: tatínku, prosím tě, jaký je rozdíl mezi tím, co je to teorie a co je to praxe? A tak to ti, chlapče, vysvětlím. Tak počkej, zavoláme nejdřív maminku. A Sára, pojď sem. Podívej, kdyby přišel bohatý Američan a dal ti $2 miliony, dala bys mu? Pano, dovol. Snad jsem tvoje žena, co pak jsem nějaká korva? No samozřejmě, že ne. Pá, kdyby ti dal $3 miliony, pano, tak to jo. Pá, tak to máme, maminku. Tak zavoláme malou Sáru. Tvoji sestru, moji dceru. Pá, Sára malá, pojď sem. Kdyby přišel bohatý Američan a dal ti $3 miliony, dala bys mu? No dovol, tatínku, jsem pana, jsem tvoje dcera, máš pro mě ženicha? No samozřejmě, že ne. Pá, kdyby ti dal $4 miliony, no tak to jo. Pá, tak podívej, chlapče, abych ti to vysvětlil. Teoreticky máme doma $7 milionů, ale prakticky máme doma 2 kurvy.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
2: Yo, Jack.
3: Yeah.
2: I don't think they're ready for this

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Taky tak zbožňujete vtipy o blondýnkách? Já strašně. Víte, jak ušetří blondýnka za jízdné v městské hromadné dopravě?
2: Ne.
1: No jede z nákupu domů taxíkem. A víte, proč moje blondětá maminka zastavila na kruhovým objezdu?
2: Ne.
1: No začala se jí točit hlava.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme
2: další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
0: Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Doktor mi řekl, že mi zbývá jen 6 měsíců života. Odpověděl jsem mu, že mu nemůžu zaplatit účet, tak mi dal dalších 6 měsíců.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: To za mnou došla naša staře, má požehnaných 82 roku, ale je to taková badatelka, ona furt vždycky dojde s něčím novým a překvapí mě. Došla za mnou, povídá, víš, chlapče, říká se, že co je psané, to je dané, není to pravda. Povídám, počkaj, počkaj, stařo, ty si vždycky umíš něco brznout bokem nebo co. Poja, tejste, včera jsem si koupila jednu konzervu a bylo na ní napsané, vydrží čtvrt roka. Ze 27 za čtvrt hodiny.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
2: Let's go get 'em.

0: odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
0: Minimum info. Maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio! Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Zlatá svajba. Kmocháček povídá kmotra. Před 50 rokama jsme si slúbili věrnost. A vzpomínáš, tenkrát za tu stodolu tady jsme si dali tu první pusenku. Joj, tam to bylo pěkné, týka, co říkáš, 50 roku nechajme být, pojďme za tu stodolu, dajme si tu pusu ještě jednu. A ty starý blázne, co blbneš, prosím tě, po 50. Ty, já tam jdu za tu stodolu, já tam počkám, ven si šátek, dondi za mnou. Chodí tam 5 minut, 10 minut, kače, nikde doletí zpátky, to, co si míchá na šporétě, povídá, Hergotuš, já tam stojím jak to tele a ty si tady, co si mícháš na šporétě, prostě nedošla. Naši mě nechtěli pustit.
1: Maximálně fan. To je Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 26. července patří svátek jménu Anna, které má hluboké kořeny v hebrejštině a znamená milost či laskavost. Všem nositelkám tohoto krásného jména přejeme jen to nejlepší a příjemné prožití svátečního dne.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad se strochu.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je vrchol drzosti? Posrat hrob a jít si stěžovat, že je studený náhrobek.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Rádio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Rádio.
0: Crazy Rádio.
1: Crazy Rádio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 26. července, 10 hodin dopoledne. Česká republika se potí a sní i mravnost, protože podle zpráv z koupališť se množí plavkové nehody a volnomyšlenkářství u vody frčí. Jeden nadšenec si prý spletl plavky s prodyšným pytlíkem od brambor a bylo mu to úplně šumák, což vyvolalo úsměvy i pozdvižení.
5: Ze společnosti.
6: Tak to vypadá, že neteř herečky Marty Isové, Julia, si horké dny užívá pořádně naplno se svou snoubenkou Andreou Šimánkovou. Tyhle dvě kočky se spolu zasnoubily už loni na podzim a je vidět, že láska kvete v každém ročním období a bez ohledu na pohlaví. A my jen dodáváme, holky, ať to jiskří.
5: Kultura.
6: V Lovosicích se zase jednou bude pořádně řádit. Na Altros Rock Festu, kde se pivo leje proudem, si odvážlivci změří síly v pití tupláků, na Expri se tam láme i pětivteřinový rekord, takže žádná sranda. Takže pokud máte žízeň a kuráž, víte, kam o víkendu vyrazit, než se z vás stane jen další atrakce pro místní záchytku.
5: Sport.
6: České tenistky na Wimbledonu doslova řádily, Linda Nosková s titulem a Karolína Muchová ve finále ukázali, že to holky zkrátka umí. Americký Sports Illustrated si z nás sice udělal legraci, že prý konečně nějaký ženský tenisový úspěch, ale my víme své. Evidentně jim uniklo, že Češky se s raketou do ruky prostě rodí, a to nejen na kurtech.
5: Doprava.
6: Dnes ráno se na D1 u Humpolce tvořila kolona, když se z náklaďáku vysypala tuna nafukovacích panen, což vedlo k nečekanému pikniku na dálnici, protože se někteří řidiči snažili zachránit alespoň část nákladu. Hold. Každý má své priority, i v dopravní zácpě.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká sluníčko a teploty krásných 24 až 30 stupňů, takže opálený zadek bude mít kdejaká kočka. Zítra si ale připravte deštníky, teplota spadne na 14 až 23 a čekají nás přehánky, tak aby vám nedej bože nenamokl ten nově udělaný účes. A pak se zase vrátí tropy, kdy bude i na naháče sakra horko, klidně až 40 stupňů, to bude teprve fičák.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Jde Vojta s Hegrem po parku, ne, a viděl tam sochu nahé ženy, jak si takhle přes ní drží list. Hegr říká Vojtovi, podívej se, člověče, na tu sochu. Na to se dá složit básnička. Říkal, tak říkej. No, který pak to humorist dal jí přes tu list? Vojta říkal, ježiš, to je dobrý, to já musím říct doma, starý. Dojde doma. Říkal, ty stará, my ti jdeme s Hegrem takhle po parku, ona ti je tam socha, nahý ženský, takhle si tam drží list. A on ti na to hned složil básničku. Jo, počkej, jak to bylo. Jo, už vím. Který pak to humorist dal jí přes tu piču

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 26. července, 11 hodin dopoledne. Jižní Čechy zažívají pořádnou show, když tamní obyvatelé hlásí velkou černou kočkovitou šelmu a internet z toho dostává doslova záchvaty smíchu. Sociální sítě jsou plné vtipných koláží, kde panter lítá od Budějovic až po Soběslav, a každý spekuluje, jestli nejde spíš o přerostlého divočáka po flámu. No a místní si teď místo hospody radši berou domů lahev rumu, aby prý měli sílu na případné setkání s touhle chlupatou potvorou, co jim dělá ze spaní peklo.
5: Ze společnosti.
6: Potají se vzali. Jakub Prachař a Sara Sandeva si řekli ano, čímž zaskočili nejednoho fanouška a hlavně bulvární fotografy, kteří tentokrát ostrouhali. Největší aplaus si ale asi zasloužila ženichova máma Dana Batulková, která novou snachu objala tak něžně, až se jedna stará známá musela asi pořádně kousat dortu. No co, je to v rodině, chlapi se holt žení.
5: Kultura.
6: V Brně mají fakt kuriozitu, na kostele svatého Jakuba tamní stavitel před staletími vytesal sošku, která na kolem jdoucí drze vystrkuje holý zadek. Prý tak nasupeně vzkázal nadřízeným nebo konkurenci, co si o nich myslí. No a tenhle vtipný pán, nebo spíš jeho pozadí, baví turisty i místní dodnes, a to bez jediné silikonové úpravy.
5: Sport.
6: Fotbalová sezóna v Česku začala pěkně zhurta, když Sparta hned na úvod dostala nařezáno od brněnské Zbrojovky 3-1 a fanoušci se nestačili divit. Vypadá to, že letenští sice mají peníze, ale se svým katastrofálním bráněním zatím postrádají ten správný střelný prach. Plzeň navíc taky nezaostala a doma prohrála s Libercem, takže start ligy je pro favority docela fiasko.
5: Doprava.
6: Některým řidičům se dnes ráno moc nedařilo, místo do práce si to jeden namířil rovnou do obýváku u Lipenské přehrady. BMW se v Loučovicích sice zaparkovalo přímo v rodinném domě, naštěstí bez vážných zranění, jen s pořádnou dírou v rozpočtu majitelů. Jinak to na silnicích vypadá spíš na standardní kolony a pár ťukanců, kde si plechy dali pusu, takže raději jezděte s klidnou hlavou.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká vypečený letní den s teplotami, které se vyšplhají až na nějakých 32 stupňů, takže opálené zadečky budou lítat vzduchem. Odpoledne a večer se sice můžou objevit přehánky a ojedinělé bouřky, ale to nás přece nerozhodí, vždyť voda je základ života. V noci pak teploměr spadne na příjemných 15 až 20 stupňů Celsia, ideální pro chlazení vášní, nebo si prostě jen otevřete okno, vy prasáci.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

kluk. Oprava. Přijel tam nějaký chlap s autem a povídá, prosím vás, mě vám se tady něco na tom motoru pokazilo a mě to auto nejede, tak on ten oprava zvednul kapotu, vzal šroubovák, takhle otočil tím šroubkem doleva a auto nastartoval a on říkal, jejda, vy jste šikovnej člověče, co budu dlužnej? A on povídá, ale nic, no co byste byl dlužnej, kdy to bylo minutu a on pá, no ale nemůžu to chtít zadarmo, že jo, přece nemůžete šít, abych já teď odjel a vy si za to nic nevemete. A on pá, tak mi dáte 100 korun. Ale 100 korun? Když to bylo za minutu 100 korun, no. A on povídá, no tak mi to aspoň rozepíšte na ten lístek, co za minutu 100 korun. A on tam napsal 1 korunu otočení šroubku, 99 korun věděl kterým.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap k doktorovi a stěžuje si: pane doktore, mám problém, pořád mi stojí péro. Doktor se diví: ale to je přece normální, to je přece to, co chlapi chtějí. Chlap na to: no jo, ale já jsem zedník a mám ho narvaný v Maltě.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

0: Kissy Radio. Odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 26. července, poledne. S teplotami, které na přelomu července a srpna prý potrápí celé Česko, se na koupalištích rozjela nová disciplína lov ztracených ponožek v kalné vodě, což je asi tak zábavné jako sledovat šnoucí barvu. Lidé se ale nevzdávají, prý aby si zkrátili čekání na bousku, a tak teď každý druhý z bazénu vytahuje cizí fusekli s výrazem hrdiny. Hygienici kroutí hlavou a doporučují raději pití chlazeného piva, dokud nám ho nevyčůrají do bazénů ti hledači pokladů.
4: Ze společnosti.
5: Tak to vypadá, že Jakub Prachař to s tou utajenou svatbou Sary Sandevy dotáhl k dokonalosti, a to hned dvakrát. Nejenže se tajně brali v Makedonii, ale hlavně, podle církve je pořád ženatý, takže technicky vzato se oženil podruhé, aniž by se rozvedl. No, to je ale šikovný kluk.
4: Kultura.
5: Představte si, že i v našich nejmilovanějších českých filmových klasikách se to prý hemží chybami, od historických nepřesností až po odfláknuté záběry. Diváci teď s radostí hledají filmařské kiksy, které jsou schované v kultovních scénách jako poklad. Hold, i těm nejlepším umělcům občas uklouzne noha víc než hrdinovi v mokré komedii.
4: Sport.
5: Sportovní scéna v Česku teď žije docela milou novinkou. Jedna z nejlepších českých tyčkařek, Amálie Švábíková, si dává na chvíli oraz, jelikož čeká potomka se svým partnerem, desetibojařem Ondřejem Kopeckým. Takže místo tréninku na oválu teď bude mít doma novou, malou posilu do rodinného týmu a plánuje comeback na olympiádu v Los Angeles. No jo, prostě mateřské povinnosti jsou někdy přednější než medaile, i když si pak člověk musí pospíšit, aby dohnal ostatní.
4: Doprava.
5: V Loučovicích u Lipna zažili dnes ráno obyvatelé domu fakt budíček, když jim do obýváku vjel řidič BMW. Naštěstí se nikomu nic vážného nestalo, jen dům má teď stylový drive-in, vjezd za skoro milion korun. Holky a kluci, bacha na řízení, jinak si taky z rána můžete udělat demoliční četu, a to by byla teprve pédel.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Českou republiku dneska čeká pořádný hic, rtuť teploměru se vyšplhá ke 32 stupňům, takže opálené zadečky budou všude k vidění. Zítra sice trochu zvolníme na příjemných 24 stupních, ale nenechte se mýlit, ke konci týdne nás čekají tropické PA řáky, klidně až 36 stupňů, to bude potůčků, pane bože. Takže se pořádně hydratujte, ať vám to nesešněruje úsměv.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co řekneš, když narazíš na kurvu, která vypadá jako ze žurnálu? Píčo, ty jsi ale kus.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Prescription.
1: Damn,
0: I done spilled my drink.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 26. července patří svátek jménu Anna, které má hluboké kořeny v hebrejštině a znamená milost či laskavost. Všem nositelkám tohoto krásného jména přejeme jen to nejlepší a příjemné prožití svátečního dne.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Chlápek si povzdechne, ať dělám, co dělám, nemůžu pořád přestat kouřit. A zkusil si už žvejkačku, zeptá se ho kámoš. A on na to, zkusil, ale nepovedlo se mi ji zapálit.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun,
4: maximálně fun,
3: crazy.

0: odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio.
0: Zpravodajský servis.
3: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
4: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 26. července, 13. hodina odpoledne. V Pardubicích to ráno pořádně vřelo, ale ne u sporáku, opilá dvojice si usmyslela, že dlažba na třídě míru je ideální místo pro ranní milování, což jim ale překazila městská policie. Evidentně si spletli ulici s ložnicí, za což dostali pokutu a studenou sprchu v podobě poučení o nevhodnosti chování na veřejnosti. No, aspoň měli zážitek, na který jen tak nezapomenou, a Pardubice zase něco k drvání.
3: Ze společnosti.
4: Na jihu Čech se dějou věci, když místní obyvatelé hlásí opakovaná setkání s černou kočkovitou šelmou, kterou místní nazývají Puma nebo Panter. Strach jde stranou, internet už totiž zaplavili stovky vtipných koláží a vtípků, takže zvíře spíš baví, než děsí. Asi nám ten panter jen chtěl říct, že se mu tu v českým rybníčku prostě líbí.
3: Kultura.
4: Znojemský loutský klášter zažil pořádnou kulturní masáž, když se tam na fiktivní slavnosti roku 1756 objevila travestovaná Marie Terezie. Hercova mohutná mužná postava v dámské robě a s basbaritonem prý diváky pořádně pobavila a vnesla do inscenace zajímavý komický prvek. Kdo by to byl řekl, že naše historie snese takové lehtivé úpravy?
3: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fast.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč si myslíme, že opice jsou tak chytré? Protože když si strčí prst do zadku, tváří se u toho, jako by právě objevili lék na rakovinu.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Are you ready, boots?

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio.

0: odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč si blondýnka strčila do zadku prezervativ? Protože slyšela, že to chytá na každou díru.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Přišel chlap do restaurace a povídá, prosím vás, mohli byste mi dát psí karbanátky, vaši specialitu? Tak mu dali psí karbanátky, on tam dal nůž, zlomil nůž, zakousl, vylomil si zub, vidličku, zlomil vidličku, rozbil stůl. Povídá, pane vrchní, jak to, že jsou takhle tvrdý ty psí karbanátky? On má, nedivte se, málo psů, tak to meleme i s boudama.
1: Maximálně fajn.
2: To je Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Crazy Radio. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Moje tchýně mi včera řekla, že by pro mě udělala cokoliv. Tak jsem jí řekl, tak zkus třeba na týden zmizet.
2: Minimum muziky, minimum...

0: Každý den je originál.
1: Dnes 26. července patří svátek jménu Anna, které má hluboké kořeny v hebrejštině a znamená milost či laskavost. Všem nositelkám tohoto krásného jména přejeme jen to nejlepší a příjemné prožití svátečního dne.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude. Crazy Rádio.

0: Ve škole probíhá hodina němčiny. Učitelka říká, tak děti, od příštího roku máme povinnou němčinu. Jestli pak z vás někdo umí nějaká německá slovíčka? Jsem Novák. Dobrý den. No, Novák. Guten Tag. Výborně, Novák. Už ti píšu jedničku. No, kdo? Prosím, Švarcová. Brot, chléb. Výborně, Švarcová, také jednička. No, samozřejmě Zemanová, ta nezná žádné německé slovíčko, že? Ta spíš kouká takhle po klapcích. A prosím, šoustat, povídá, no, počkej, no, Zemanová, to není německy snad, nempa.
1: Já vím, soudružko, ale je to šen.
2: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio, maximálně fun.
4: After all you put me through, you think I despise you, but in the end, I wanna thank you, 'cause you made me that much stronger.

0: Kizzy Radio. Odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Maximálně fun!
5: I wanna give you devotion.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jaký je rozdíl mezi pornem a telenovelou? V pornu aspoň víš, že tě na konci někdo pořádně ojede.
2: Minimum muziky, minimum...

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: přišel k tomu doktorovi na předvojenskou prohlídku. Pán, nemůžu jít na vojnu, doktore, nemůžu. Pán, jak, proč? Nevidím. Pak mi to rozsvědčíte. Pán, doktore, lejte. Pojďte se, vidíte tamhle v rohu tu černou mouchu? Pán, vidím, pán, vidím, já vůbec nevidím. Mu dali modrou knížku. Nebo jak? Večer sedí doktor v biografu druhý den. Ten doktor sedí v biografu, kouká na film s titulkama v poslední řadě. A kouká, vedle něj sedí ten voják. A čile čte a kouká na film. Ten voják ho spatřil, tak se na něj podíval, zahrajoval mu hlavě, poklepal mu na ramenu a povídá tomu doktorovi: pane doktore, prosím vás, jsem tady dobře v autobusu na Liberec.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Skrejzy rádi.

0: Kizzy Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

přijde ten nezaměstnaný ožrala do cirkusu a říká: pane šéf, mám pro vás bezvadný číslo. Svážete mi ruce taky za záda. Vytáhnete mě až po tu šapitu za nohy. Dolu dáte panel betonový. A střemhlav mě pustíte z ty vejšky jako panel na hlavu. Říká: no to bych, kolik byste za to chtěl? Říká: 500, no to bych to musel vidět nejdřív teda. Tak ho svážu, vytáhnu žvác rána na tu palici a on říká: to je bezvadný, beru, já vám dám 1000 korun. On říká: ne, já to dělám dneska poprvé, ale nevím, že to tak bolí.

0: odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme. Posloucháte
4: Crazy Radio. Další hodina odbyla.

Nizounko nad mraky letí Walter v Messerschmittu, zbouraný baráky připomenou realitu. Walter právě snil o tý svojí ute. Messerschmitt je kamarád, vozí Waltra po obloze a ten lítá děsně rád, zapomíná na exploze, když potkal ute. Byl mladým rekrutem,

Spitfireu letí Tommy, nemyslí na vraky, rozstřílený na atomy. Tommy právě snil o tý svojí Mary. Spitfire to je kamarád, lítá s Tommym po obloze a ten lítá těsně rád. Zapomíná na

Kleine Ute, útlá dívka jemných rysů, kvítky žluté, přikládá mu do dopisů. Walter stáčí stroj, na to mi ho roj. Mary slouží dobrovolně v lazaretu, letadla si krouží a zdraví se z kulometů. Pozdrav z Berlína pro Mary z Londýna.

Dva úplně ožralí cigáni jdou po Praze a jak se tak drží, podpírají, tak spadnou do výkopu. A teď jak prší, tak ten jíl a to bláto, tak se takhle štrachají ven a nemůžou se dostat ven a ten jen říká: Marian, jsme v ryti, čo budem robiť? Pa, choď do ryti, ty by si neustále něco robil.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, to si takhle povzdechne starší chlap. Dnešní mládež cítí hrůzu před svatbou. To se pozná pokrok ve vzdělání. Já až do svatby nevěděl, co je to hrůza. Je to fakt, že ti mladí cucáci se ženit opravdu nechtějí. Mimochodem, víte, jak se říká nechutnýmu cucákovi? Hovnocuc.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 26. července patří svátek jménu Anna, které má hluboké kořeny v hebrejštině a znamená milost či laskavost. Všem nositelkám tohoto krásného jména přejeme jen to nejlepší a příjemné prožití svátečního dne.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Rádiu.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fa.

0: Lazy Radio. Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Moje babička, když jí něco naštve, neřekne, pardon, ale do prdele s tím.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky,
2: minimum infa, maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co říká chlap, když mu žena řekne, že je těhotná? Do píče, už zase. A co říká žena, když jí muž řekne, že je těhotná? Do píče, už zase ty.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

0: odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 26. července, 20 hodin. Jeden brněnský černý pasažér se rozhodl pro velkolepý únik z tramvaje oknem, když se blížil revizor. Chudák ale zapomněl, že své doklady už předtím statečně odevzdal, takže jeho zvěsilý úprk skončil fiaskem a revizor mu mával občankou. Holt, někdy mozek spanikaří dřív než tělo.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Je sexuologický školení a ten sexuolog povídá, prosím vás, přátelé, jak vím, tak je nás tady 286 a uděláme si takový hlasování. Kdo má sexuální poměr každý den? Zvedněte ruce. Zvednou ruce. A prosím vás, počítejte to, povídá, tak, to máme 142 lidí. Je tady někdo, kdo má poměr jednou za týden? 46 lidí. Je tady někdo, kdo má poměr jednou za měsíc? 32 lidí. Je tady prosím vás někdo, kdo má poměr jednou za rok? Nějaký chlap se hlaspá.
1: Já.
0: Povídá, a prosím vás, můžete nám prozradit, proč se přitom smějete?
1: Již zítra.
2: Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Víte, proč mají africké děti nafouklá bříška? Protože se přejedli vzduchu.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

neznamená být šílený, neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 26. července patří svátek jménu Anna, které má hluboké kořeny v hebrejštině a znamená milost či laskavost. Všem nositelkám tohoto krásného jména přejeme jen to nejlepší a příjemné prožití svátečního dne.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude. Minimum muziky. Minimum.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Přijde dvoumetrovej havíř do krčmy a zařve na celou krčmu. Tož kurva ktury! Hospoda stuhne, všichni se klepou strachy, on praští do stopa. Tož kurva ktury! Všichni stichnou, najednou z rohu se vyloupne havíř, 2,13 metry, stoupne si na ně pá. Tož kurva já! Ten na něj takhle kouká ze spoda a povídá, ja kurva.
0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
5: Crazy Radio, maximálně fun.
6: Sexy. Okay, yeah, that's a soft. Didn't mean to get with you.

Fantasy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fan. To je Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 26. července patří svátek jménu Anna, které má hluboké kořeny v hebrejštině a znamená milost či laskavost. Všem nositelkám tohoto krásného jména přejeme jen to nejlepší a příjemné prožití svátečního dne.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: soudu je 92-letý dědeček s 91-letou babičkou a ten prokurátor povídá: prosím vás, pane, můžete mi říct, proč se rozvádíte? Povídá:
1: pro nepřekonatelný odpor.
0: Povídá: prosím vás, a kdy jste ten nepřekonatelný odpor pocítil? Pa?
1: Hned po svatbě před 70 lety.
0: A můžete nám teda říct, proč jste těch 72 let byl tady s paní odpůrkyní?
1: Pa, kvůli dětem. No a teď, když děti umřely, tak...

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Crazy Radio. Minimum muziky.

0: Přijde ženská do francouzské prodejny v Jindřišské ulici a říká: dobrý den, já bych chtěla kilo hrušek. No pá, prosím, tady máte 242 korun. No pá, cože? 242 korun za kilo hrušek? No paní, nezlobte se, ale to si ty vaše hrušky za 242 korun slyšte do prdele. No pá, to nemůžu, tam už mám blumy za 316.
1: Minimum muziky, minimum

0: Přišel chlap do restaurace a povídá, prosím vás, mohli byste mi dát psí karbanátky, vaši specialitu? Tak mu dali psí karbanátky, on tam dal nůž, zlomil nůž, zakousl, vylomil si zub, vidličku, zlomil vidličku, rozbil stůl. Povídá, pane vrchní, jak to, že jsou takhle tvrdý ty psí karbanátky? On má, nedivte se, málo psů, tak to meleme i s boudama.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Skrejzy rádi.

0: Radio. Crazy Radio.
1: Odbyla půlnoc.
2: Půlnoc.
3: Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
5: Crazy Radio.
6: To je Crazy Radio.
7: Hrajeme další.
6: Hrajeme další pecky.
8: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

ナイスラジオ。

a pořád dokola. Jak historie velí, zjíždíme z kouzavku dějím po prdeli a stále vpřed budovat a ničit. Zarusit každý vlastní názor, co chce klíčit, a poučen historii lidského rodu bez pomoci.

být kapkou vody, co na tvý kůži může stékat do nejtajnějších úžin.

všechno ve mně hoří, slunce stále paří, myšlenky jdou hlavou, jen ty neslušný, je to prostě hic, je to velký hic, je to těžký hic.

0: dva ožralí kamarádi a jeden říká, hele, počkej, půjde, jak bydlím, ve. Tak jdou a odevře a tohle přeci, ježiš, mám boty a čistím je, víš, tak a tohle kuchyň, tadyhle, tam je lednice, tam je jídlo, víš, a přes tam vařím taky a tohle obývák, ten čím na televizi někdy a odevře do ložnice a tam ženská s tím chlapem jeho a říká, to je moje žena, zrovna s ní šukám.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: 27. července slaví svátek Věroslav. Toto staroslovanské jméno v sobě nese význam slavící víru. Všem Věroslavům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. I got

Přišla manželka k lékaři poradit se s lékařem a stěžovat si na manžela, že s ním mnoho let prostě nemá poměr a co má dělat. On se zamyslí a říká, paní, prosím vás, a není ten váš muž onanista? On říká, vidí toho rošťáka, on celý život tvrdí, že je sociální demokrat.

0: odbyla první hodina.
1: Crazy Radio. Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky.
4: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Ze společnosti.
7: Tak to je zase jedna, co se rozhodla jít na kalbu. Do prodejny s chlastem vběhl Levhart a evidentně mu nešlo jen o vychlazenou Plzeň, protože hned začal jebat personál. Snad se jim to zvíře podařilo skrotit, než vypilo celý regál absintu.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
4: Crazy Rádio.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

každý se živíme, každý dýchá vzduch a mě dneska živí cizinecký ruch. U banky mám konto z marek doláčů, od západních boháčů. Soukromně podnikám, dávám záruky, podle zákazníků měním paruky. Na 100% plním v autě na ropu, prohlížím si Evropu.

0: bytiště, uklidím si pracoviště. Du bisschen, my darling, merci señora, ty cesky holcicka, mia amora. Goodbye, baby blonde, ty Liza Moni, ty sa ta sitna boni. Já te honit cimrou, kuky, kuky, kuk, moje hrudný kosik dělá fuky, fuk. Nebala se tolik, vzala prstinek, dít já by tvůj tatinek. Každý se živíme, každý dýchá vzduch, a mě dobře živí cizinecký ruch. Ačkoliv nežiju zrovna morálně, mám více než v továrně.
1: Crazy Radio.

Temnej večer, tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh mi byl svědkem, když měl jsem tě rád, to tenkrát snad ještě byl. Tvý dopisy všechny jsem tisíckrát čet, v nich stálo, jak v tvým klínu spím. Však z posledních

Proč u vlaku jste stáli, na mě jste se smáli, ty a moje máma, starší cizí dáma, dětský pokoj k smíchu, po večerím v tichu, rozhovory váznou, vždyť mám duši prázdnou, vzpomínky jen bolí, ať už na cokoliv, ztracený je klíč, už abych byl pryč. Zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit, fronta zpátky láká, domov pro vojáka. Když země je rozrytá polibky děl a hvízdání protíná vzduch, píše ti kacíř, co do pekla chtěl, prománění barevnej stuch.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Starý dědek čumí z okna paneláku, strašně se diví a mumlá si pod fousy. Ty studenti jsou dneska tak chudí. Pět jich kouří jedno cigáro a ještě se tomu smějou.
2: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio, maximálně fun.